tvorby Jeana Sibelia doznel návrat Lemminkainena. Filharmóniu BBC viedol Jan Pascal Tortelier. Pokračujeme dvomi skladbami Friderika Chopéna a Franza Schuberta, Nocturno d'Esdur a Impromptu Gesdur. Hrajú Teodor Lešetický a Francesco Piemontesi.

té jedné hospodě a neprozradím v které. Je moje srdce křivo vyřezané v židličce, která zbyla. Spíš v opěradle ve dřevěné židli v takové hospodě, kde občas běsi bydlí. A milenci se o ně opírají, a milenci se o ně opírají.

jednou jsem ho nechal v té hospodě, když na sůl nebylo a já jsem tenkrát spěchal.

Snivá poetika naplnila svadobné spevy Petra Breinera. Interpretovali ich Alena Pradlovská a spevácky zbor Lúčnica. Na záver slovo dostáva Ladislav Holoubek so symfonicky výstavnou overtúrou pre Veľký orchester. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava vedie autor.

Snivá poetika naplnila svadobné spevy Petra Breinera. Interpretovali ich Alena Pradlovská a spevácky zbor Lúčnica. Na záver slovo dostáva Ladislav Holoubek so symfonicky výstavnou overtúrou pre Veľký orchester. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava vedie autor.